dobrota ni sirota, dobrota je vrednota, če jo premoreš si bogat, saj že majhen srček zlat.